všeho být a pojď si ke mně za stůl na pár minut sednout. Dejme zbraním klid a k ledu odhodlání v oči